0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba oblíbenou toaletní vodu Mugler s ovocnou vůní nebo šampon Katyn pro neutralizaci žlutých tónů. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
2: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
1: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
3: Mami, já se chci čůrat.
4: No já už mám hlad, už tam bude.
5: Toho šutni se.
4: Mami,
6: to chce kuře.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
8: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17C Pro s pětinásobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
9: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
0: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
3: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
4: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte šunku nejvyšší jakosti za 47,90. Vepřové maso ve sklenici různé druhy za 59,90. A Radegast ryze hořkou 12 v multipeku za 174,90. Lidl. To se vyplatí.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero v multipeku za 99,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
2: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů cena 24,95 za kus a jeho české máslo v Billa klubu za 34,90. Billa.
4: Vydejte se se Slevomatem do Polska. Užijte si wellness v polských horách. Poznejte restaurace v Krakově. Nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Právě teď navíc s extra slevami na pobyty po celém Polsku. Rezervujte si dovolenou na Slevomatu. Slevomat, to musíte zažít.
5: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.

0: Já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba kapsle na praní značky Ariel z Aviváží nebo drůbeží kapsičky Šeba pro kočky z kvalitních surovin. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tada!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Mami, jestli chce čůrat.
4: No já už mám hlad, už tam bude.
5: Toho šetni se.
4: Mami,
6: to chce kuře.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
7: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
8: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
7: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
9: Co bylo ve škole?

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
4: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg a kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: To je moc jídla jen pro ně dva.
8: Tak je to pro nás?
7: Přibyš, dnes budem hodovat.
5: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Univerzální drtič za 249,90. Elektrický mlýnek na sůl nebo peps za 99,90. A horkovzdušná fritéza za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.
9: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Rafaelo. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Rafaelo. Více než 1000 slov.
10: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
11: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů cena 24,95 za kus a jeho české máslo v Bila klubu za 34,90. Bila.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Maxi výprodej. Nechte vyniknout detaily s top fotoaparátem mobilu Vivo za skvělou cenu.
2: To je mazec.
1: Datart.
3: Vydejte se slevomatem do Polska. Užijte si wellness v polských horách. Poznejte restaurace v Krakově. Nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Právě teď navíc s extra slevami na pobyty po celém Polsku. Rezervujte si dovolenou na Slevomatu. Slevomat, to musíte zažít.
4: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
5: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.

Nehledě na to, že Eddie stojil v kosmonaut, takže vždycky to s tím vesmírem, dokud my budeme něco společného mít, bude. Že kosmonaut je kosmonaut, že jo, ale ne farmář.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba oblíbenou toaletní vodu Mugler s ovocnou vůní nebo šampon Katyn pro neutralizaci žlutých tónů. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nazdar kopytá, je tady typovačka. Jakou barvu bude mít moje nový háro? Ha? Sází si své typy. No, dávej.
2: Žlutá to není, to už tady bylo, kámo. Rudá taky ne, ale cením odvahu.
3: Levý.
2: Baby, prosím tě, tohle je živák, do toho nemůžeš pořád kecat, jasný?
1: Tak, jdeme na to, čumte, správná odpověď je zelená.
2: Je krávo.
4: Hraj radši ještě zábavnější megatypovačku o 125 milionů. Šance, zábava má zelenou.
5: Mami, já se chci čůrat.
3: No já už mám hlad, už tam bude.
6: Toho šutni se.
3: Mami.
7: To chce kuře.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
9: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
10: Větší, než si myslíš.
9: Proč prší?
10: Aby se starý cítil příjemně.
9: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
11: Dorazili jste do cíle.
10: Tak jo, jsme tady.
11: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson. Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 5999 korun měsíčně.
12: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Vydejte se slevomatem do Polska. Užijte si wellness v polských horách. Poznejte restaurace v Krakově. Nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Právě teď navíc s extra slevami na pobyty po celém Polsku. Rezervujte si dovolenou na Slevomatu. Slevomat, to musíte zažít.
0: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte šunku nejvyšší jakosti za 47,90. Vepřové maso ve sklenici různé druhy za 59,90. A Radegast ryze hořkou 12 v multipeku za 174,90. Lidl. To se vyplatí.
4: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní s unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero v multipeku za 99,90 a Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.

0: je moc jídla jen pro ně dva.
1: Tak je to pro nás?
0: Sypiš, dnes budem hodovat.
2: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Univerzální drtič za 249,90. Elektrický mlýnek na sůl nebo pepř za 99,90. A horkovzdušná fritéza za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů cena 24,95 za kus a jeho české máslo v Bila klubu za 34,90. Bila.
5: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, Coca-Cola 2 litry s apkou za 29,90 a kapsičky pro kočky Whiskas za 299 korun. Albert.
2: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
3: Větší, než si myslíš.
2: Proč prší?
3: Aby se starý cítil příjemně.
2: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
4: Dorazili jste do cíle.
3: Tak jo, jsme tady.
5: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson. Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
1: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky za 9,90 nebo Albert masová klobása salsiča za 54,90. Albert.
6: Nazdár, kopita. Dneska je tady se mnou Zenda Folpert. My se vlastně známe ze Lvíča, že jo? Naše kariéry jsou vlastně dost podobný.
7: To nejsou.
6: No tak oba za sebou máme ten ostrovní fotbal, že?
7: Já jsem ale v Anglii nikdy nehrál.
6: Tak jako víš co, já jsem tam zanechal daleko větší stopu, když jsi tam zanechal ty, to je jasný. Ale třeba ty tvoje historky s Paťasem v půlu, ty jsou úplně legenda.
7: Jakýho půlu já jsem nikdy nebyl.
6: Ne, jako ve Liverpoolu, to nemyslím, myslím jako v Liverpoolu, že?
7: Ty jsi fakt expert.
8: Nenech si do toho kecat a sestav si svůj tým v těch nejlepších fantasy ligách. Šance.
9: Mami, já se chci čůrat.
10: No já už mám hlavě, už tam bude.
11: Toho šutí se.
12: Chce kuře.
13: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
14: Maxi výprodej. Nechte vyniknout detaily s top fotoaparátem mobilu Vivo za skvělou cenu.
15: To je mazec.
14: Datart.
16: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady

0: najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte šunku nejvyšší jakosti za 47,90. Vepřové maso ve sklenici různé druhy za 59,90. A Radegast ryze hořkou 12 v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásním. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg a kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: To je moc jídla jen pro ně dva.
2: Tak je to pro nás?
1: Přibyš, dnes budem hodovat.
3: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Univerzální drtič za 249,90. Elektrický mlýnek na sůl nebo pepř za 99,90. A horkovzdušná fritéza za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Vepřová plec bez kosti, kilo u nás za 54,90, Chibogold Selection s apkou za 129,90 a svijanský más za 10,90. Albert.

0: in California.
1: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Nektarinky u nás s apkou za 29,90, Albert Vejce M s apkou za 29,90 a řecký jogurt kilo s apkou za 69,90. Albert.
3: Nazdar kopitá, je tady typovačka. Jakou barvu bude mít moje nový háro? Ha? Sázej si své typy. No, dávej.
4: Žlutá to není, to už tady bylo, kámo. Rudá taky ne, ale cením odvahu.
5: Levý.
3: Baby, prosím tě, tohle je živák, do toho nemůžeš pořád kecat, jasný? Tak, jdeme na to, čumte, správná odpověď je zelená.
6: Ty králo.
7: Hraj radši ještě zábavnější megatypovačku o 125 milionů. Šance, zábava má zelenou.
2: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky za 9,90 nebo Albert masová klobása salsiča za 54,90. Albert.
8: Tady jsme!
9: Oh. Trosečník, který není spocený.
10: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
11: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
12: Mami, jestli chce čůra.
13: No já už mám hlad, už tam bude.
14: Toho šutni se.
13: Mami,
15: to chce kuře.
11: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
16: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
17: Větší, než si myslíš.
16: Proč prší?
17: Aby se starý cítil příjemně.
16: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
18: Dorazili jste do cíle.
17: Tak jo, jsme tady.
18: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson. Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 5999 korun měsíčně.
19: Co bylo ve škole?

Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte šunku nejvyšší jakosti za 47,90. Vepřové maso ve sklenici různé druhy za 59,90. A Radegast ryze hořkou 12 v multipeku za 174,90. Lidl. To se vyplatí.
4: Maxi výprodej. Nechte vyniknout detaily s top fotoaparátem mobilu Vivo za skvělou cenu.
5: To je mazec.
4: Datart.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero v multipeku za 99,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo přikoupit dvou kusů cena 24,95 za kus a jeho české máslo v Bila klubu za 34,90. Bila.
9: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, Coca-Cola 2 litry s apkou za 29,90 a kapsičky pro kočky Whiskas za 299 korun. Albert.

0: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte šunku nejvyšší jakosti za 47,90. Vepřové maso ve sklenici různé druhy za 59,90. A Radegast ryze hořkou 12 v multipeku za 174,90. Lidl. To se vyplatí.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů cena 24,95 za kus a jeho české máslo v Billa klubu za 34,90. Billa.
2: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť. Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
3: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
4: A jinde?
3: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
5: Já jsem také živý.
6: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou?

Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii.

0: Jiřinko, to už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energii, který pořád nezdražuje?
1: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
2: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
3: Třeba právě teď.
4: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
5: Šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
4: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
5: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
6: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
7: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
8: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
9: Větší, než si myslíš.
8: Proč prší?
9: Aby se starý cítil příjemně.
8: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
10: Dorazili jste do cíle.
9: Tak jo, jsme tady.
11: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson. Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 5999 korun měsíčně.
12: Přinesla jsem opletky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
13: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
14: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
15: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.

0: noćas zajtra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová plec bez kosti, kilo u nás za 54,90, Chibogold Selection s apkou za 129,90 a svijanský más za 10,90. Albert.
2: No?
3: Zdár, mám pro tebe exkluzivní kampaň na kopačky.
2: No konečně! A co to je za střelky? 5K pruhy?
3: No, proužky tam jsou, ale hlavně bílej písek, oceán, prostě Hollywood. Víš, hele.
4: Jen ty a tvoje kopačky. Gumárny Humenné.
5: Ještě jednou cákneš, ano, Majký, cáknu, jasný?
6: Ještě jednou, Hlavy.
5: Jasně. A dost, ty vole, fakt už jako. Dočkáš! A dost.
1: Obuj se do každého zápasu. Šance, zábava má zelenou.
7: Mami, mě se chce čůrat.
8: No já už mám hlad, už tam bude.
9: Toho šutni se.
8: Mami.
10: To chce kuře.
11: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
12: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
13: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte šunku nejvyšší jakosti za 47,90. Vepřové maso ve sklenici různé druhy za 59,90. A Radegast ryze hořkou 12 v multipeku za 174,90. Lidl. To se vyplatí.
4: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Hawaii Zinger nebo Hawaii Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. A kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: To je moc jídla jen pro ně dva.
2: Tak je to pro nás?
1: Přibyš, dnes budem hodovat.
3: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Univerzální drtič za 249,90. Elektrický mlýnek na sůl nebo peps za 99,90. A horkovzdušná fritéza za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů cena 24,95 za kus a jeho české máslo v Billa klubu za 34,90. Billa.
6: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
7: Maxi výprodej. Nechte vyniknout detaily s top fotoaparátem mobilu Vivo za skvělou cenu.
8: To je mazec.
7: Datart.
9: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
10: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
11: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.
12: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Nektarinky u nás s apkou za 29,90, Albert Vejce M s apkou za 29,90 a řecký jogurt Kilo s apkou za 69,90. Albert.

Não sou mais novinho.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, Coca-Cola 2 litry s apkou za 29,90 a kapsičky pro kočky Whiskas za 299 korun. Albert.
2: No?
3: Zdár, mám pro tebe exkluzivní kampaně na kopačky.
2: No konečně! A co to je za střelky? 5K a pruhy?
3: No, proužky tam jsou, ale hlavně bílej písek, oceán, prostě Hollywood. Víš?
4: Jen ty a tvoje kopačky. Gumárny Humenné.
5: Ještě jednou cákneš, ano, Majky, cáknu, jasný?
6: Ještě jednou, Hlavy!
5: Jasně. A dost, ty vole, fakt už jako. Dočkáš! A dost!
7: Oboj se do každého zápasu. Šance, zábava má zelenou.
8: Mami, já se chci čůrat.
9: No já už mám hlad, už tam bude.
10: Toho šutni se.
9: Mami.
11: To chce kuře.
12: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.

0: Budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Maxi Výprodej. Prozkoumejte naši nabídku Elektra za výprodejové ceny a nakupte výhodně.
2: To je mazec.
1: Datart.
0: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více s Pepco.
3: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
4: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte šunku nejvyšší jakosti za 47,90. Vepřové maso ve sklenici různé druhy za 59,90. A Radegast ryze hořkou 12 v multipeku za 174,90. Lidl. To se vyplatí.
5: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní s unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero v multipeku za 99,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
8: To je moc jídla jen pro ně dva.
9: Tak je to pro nás?
8: Přibyš, dnes budem hodovat.
4: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Univerzální drtič za 249,90. Elektrický mlýnek na sůl nebo pepř za 99,90. A horkovzdušná fritéza za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Hawaii Zinger nebo Hawaii Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
2: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Vepřová plec bez kosti, kilo u nás za 54,90, Chibogold Selection s apkou za 129,90 a svijanský más za 10,90. Albert.

Ty jsi byla ta, co říkala, chci něco víc. Jestli se chtěla bavit, tak mi to stačilo říct. Prstene zlata, diamant je takový, že se na ně chodí koukat domů za hladový. Baby, já se v klidu respektuju, že mě nechceš, ale když je pak vidí s jinou, není to reflex.

0: okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: I

0: jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Gran cappuccino.
3: Já si dám misku gran kaše. A já jako vždy?
1: Horké granko.
0: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
4: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
5: Dotár pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Pořiďte si v akci třeba sendvičovač ETA, který využijete i jako vaflovač nebo grill.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert, pro každého.
8: Alzadny jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba... Zmrzlinovač Ronson se 6 programy pro zmrzlinu, ledovou tříšť i koktejly. Ušetří se slevovými kódy na alza.cz.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: kde je fakt.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
5: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
7: V pořádku, můžete jet.
6: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
8: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
9: Nový

bratří gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první bratří gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť. Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
5: A jinde?
4: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
6: Já jsem také živý. Živ.
7: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Jestli chcete, pojďte se podívat.
1: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
7: Vzpomínáte? To byla doba.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba spotřebiče LG, jako lednici s mrazákem, nebo parní pračku s chytrou volbou programů. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Obesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
3: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Pepsi 4-pack za 99,60. Penny.
5: I love you.
6: Protože chutná celé rodině.
7: Protože jo nakopne každý den.
8: Protože s jo je život růžový.
6: Jo. Umění dělat život ovocnější.
9: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
10: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů cena 24,95 za kus a jeho české máslo v Bila klubu za 34,90. Bila.
12: Wow.
13: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
14: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
15: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
16: Stačí klik a máte happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn. Třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
17: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

0: Každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
1: Léto s Penny, hezky česky.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: Vzpomínáte? To byla doba.

No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba notebooky Asus pro náročnou práci, hraní her i kreativní projekty. Teď za super ceny. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
2: Dozy v penny? Cože i nože? To vše nyní se slevou až 63%. Penny.
3: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů cena 24,95 za kus a jeho české máslo v Billa klubu za 34,90. Billa.
5: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
6: I love you! Protože chutná celé rodině.
7: Protože jo nakopne každý den.
8: Protože s jo je život růžový.
9: Jo, umění dělat život ovocnější.
10: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
11: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
12: Tady jsme!
13: Oh. Prosečník, který není spocený.
14: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
15: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
16: Velké vítězství může začít malým gestem.
17: Už jsem myslela, že někoho máš?
18: Mám. Mbank.
16: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
19: Dobrá voda lehká přináší.

0: svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
1: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká. Více důvodů k nákupu. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
2: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
3: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
4: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Nech do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba zmrzlinovač Ronson se 6 programy pro zmrzlinu, ledovou tříšť i koktejly. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
2: Express Menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
3: Víc lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
4: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Obesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
5: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. A navíc za cenu, která vás pálit nebude. Prvotřídní Wagyu nebo Angus burgery. K tomu lahodně krémové guacamole a další neodolatelné tapas. Nebo stejky. Libové, mramorované a vždy světové. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
7: Chcete šetřit jen na ceně?
8: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
9: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
10: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
11: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Velké vítězství může začít malým gestem.
13: Už jsem myslela, že někoho máš?
14: Mám. Mbank.
12: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
15: Dozy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Káva Chibo Gold Selection instantní za 124,90. Penny.
16: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi 2 kusů cena 24,95 za kus a jeho české máslo v Bila klubu za 34,90. Bila.
18: Se nerozbalíš?
19: No, to se schovám, to je škoda. Ksumu od tebe, když tak ne.
18: No to ani náhodou.

0: všem tmavší bobuletím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
2: Nech do ní svoji nabíječku.
3: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
4: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

the African giants are awake.

0: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
1: Dotár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Pořiďte si v akci třeba sendvičovač ETA, který využijete i jako vaflovač nebo grill.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba spotřebiče LG, jako lednici s mrazákem, nebo parní pračku s chytrou volbou programů. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
5: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Obezkuplnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
6: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
7: Co to bude, mladá dáma?
8: Gran Cucina.
9: Já si dám misku. Gran kaše? A já jako vždy?
7: Horké granko.
10: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
3: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
4: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
5: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
6: Každé velké

0: Vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
5: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
6: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
7: A jinde?
6: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
8: Já jsem také živý.
9: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
10: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
11: Ahoj.
12: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
13: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
14: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Horčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak. Ověřená kombinace horčíku a vitamínu B6.
15: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.
16: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
17: Přivítejte Adama Mišíka,
18: Moniku Bagárovou,
17: Jakuba,
18: Rybo,
17: Tomáše Zástěru,
18: Mikýř,
17: Tereza,
18: Maškova,
17: René Dán,
18: Monika Timková,
17: Petr,
18: Švancara,
17: Martin,
18: Hrano.
19: Jsme přátelé?
20: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
19: Návykový látky, až po sadnotním přilnu.
21: Správně, jsi šikulka.
22: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
23: Pojďte se podívat.
24: Dej do ní svoji nabíječku.
25: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
26: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já, ruku ti.

0: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
1: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba notebooky Asus pro náročnou práci, hraní her i kreativní projekty. Teď za super ceny ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
3: Testujem.
4: To je dopravát.
6: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
7: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.

0: Co to bude, mladá dáma?
1: Gran cochino.
2: Já si dám misku gran kaše. A já jako vždy?
0: Horké granko.
3: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
4: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
5: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
6: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
7: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
8: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
9: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
10: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
11: A jinde?
10: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
12: Já jsem také živý.
13: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: JJK.
1: We gon' fuck this whole city up.

0: Co je to nejvíc, co ti můžu dát?
1: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte šunku nejvyšší jakosti za 47,90. Vepřové maso ve sklenici různé druhy za 59,90. A Radegast ryze hořkou 12 v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba... Zmrzlinovač Ronson se 6 programy pro zmrzlinu, ledovou tříšť i koktejly. Ušetří se slevovými kódy na alza.cz.
6: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
8: Testujem. To je dopravát.
10: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
11: Závodníci na start.

0: Napríklad 3, 2, 1, start!
1: Je to napínavé!
2: To dáš!
3: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
4: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
9: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
12: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
13: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maškova,
4: René Dan,
5: Monika Tymkova,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrano.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přilnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Tak do ní svoji nabíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba spotřebiče LG, jako lednici s mrazákem, nebo parní pračku s chytrou volbou programů. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
3: Dozy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Pepsi 4-pack za 99,60. Penny.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů cena 24,95 za kus a jeho české máslo v Bila klubu za 34,90. Bila.
7: I love you. Protože chutná celé rodině.
8: Protože jo nakopne každý den.
9: Protože s jo je život růžový.
10: Jo, umění dělat život ovocnější.
11: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
12: Léto s Penny, hezky česky.
13: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
14: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
15: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
16: Wow.
17: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
18: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
19: Velké vítězství může začít malým gestem.
20: Už jsem myslela, že někoho máš?
21: Mám. Mbank.
19: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
22: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
23: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
24: Přivítejte Adama Mišíka,
25: Moniku Bagárovou,
24: Jakuba
25: Rybou.
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dán,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
16: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nájkový látky až po samotným přelnu.
24: Správně, jsi šikulka.
25: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Nech do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
26: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

floresta, dime si estás lista.

Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.

Nemyslete si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy. Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.

proč to nejde. Problém s chůzí, máš v ní zmatky, vpřed jdeš o krok.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba notebooky Asus pro náročnou práci, hraní her i kreativní projekty teď za super ceny. Ušetři se slevovými kódy na Alzadny.

0: CZ.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Co to bude, mladá dáma?
3: Gran Cochino.
4: Já si dám misku Gran Caché.
5: A já jako vždy?
2: Horké granko.
6: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
7: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
8: V datártu objednám.
9: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
10: Přijďte zás!
11: To byl Richard!
12: Užijte si svůj únik do absolutního ticha s novými sluchátky JBL. Datart.
13: Naši bezkyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
8: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
9: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
10: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
11: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
12: A jinde?
11: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
13: Já jsem také živý.
14: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
15: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
16: Ahoj.
17: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
18: Žijte naplno.

0: o pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak. Ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.

0: osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
1: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
3: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Některé dny stojí za to zopakovat.
1: Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
0: Objev třeba stavebnici Lego K-pop Demon Hunters se slevou 21% jen za 1699 korun. Allegro.
3: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
4: Jisk nabízí vše proto, abyste se budili svěží a odpočatí. Například pěnová madrace za pouhých 6000 korun, sleva 65%. Nebo příjemné bavlněné povlečení za pouhých 325 korun, sleva 50%. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.
5: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
8: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Volá vaše nádobí o pomoc?
10: So what?
9: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
11: Somat Micigel, pro mě číslo 1.
12: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
0: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více s Pepco.
2: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna. Rád bych.

0: Flashbanka. Víc pro školu. Skik pro začátek školy. A pro zvláštní momenty. Mikiny a tepláky pro celou rodinu od 99 korun za kus. Víc najdete v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Dotár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Pořiďte si v akci třeba sendvičovač ETA, který využijete i jako vaflovač nebo grill.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Co to bude, mladá dáma?
5: Gran cappuccino.
6: Já si dám misku gran kaše. A já jako vždy?
4: Horké granko.
7: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
8: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
11: Brev zná jednodušší způsob.
12: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čisticí účinek.
11: Non-stop čistý.
10: A svěží.
12: Nový Brev Color Autoactive.
13: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
14: Vydejte se se slevomatem do Polska. Užijte si wellness v polských horách. Poznejte restaurace v Krakově. Nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Právě teď navíc s extra slevami na pobyty po celém Polsku. Rezervujte si dovolenou na slevomatu. Slevomat. To musíte zažít.
15: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.

0: Klzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba. Zmrzlinovač Ronson se 6 programy pro zmrzlinu, ledovou tříšť i koktejly. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Tady jsme!
2: Oh. Prosečník, který není spocený.
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
5: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
6: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
7: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
8: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
9: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel, navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
10: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny.
11: Bez...
10: Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů,

0: bude chutit. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
2: Chcete šetřit jen na ceně?
3: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
0: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
4: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: kde je fakt.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Dzień dobry. František Pisalovský z Gazeta Polska. Vy český chatář?
6: Ano, já jsem chatář český.
5: Vaše chatářstvo chata česká?
6: To je to česká chata.
5: A chleba je z Polsky?
6: Ne, tak ten chleba je český.
5: A okurky z Ungária?
6: Ne, to nejsou ungárský, to jsou český okurky. To.
5: Všechno česky?
6: Ano, je to tady všechno česky.
5: Všechno česky?
6: No, všechno česky a dobrý. Mm-hmm.
5: Tak dobrý den. Den dobrý.
7: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Ale je tady hezké.
4: Ty se tam prst, ať to nemáš ředění.
5: Léto s Penny, hezky česky.
6: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
7: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
8: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Dame un guerrero. Un guerrero.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba spotřebiče LG, jako lednici s mrazákem, nebo parní pračku s chytrou volbou programů. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Tady jsme!
2: Oh. Prosečník, který není spocený.
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
5: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
6: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
7: Wow.
8: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
9: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. A navíc za cenu, která vás pálit nebude. Prvotřídní Wagyu nebo Angus burgery. K tomu lahodně krémové guacamole a další neodolatelné tapas. Nebo stejky. Libové, mramorované a vždy světové. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
11: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chutě. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
13: Express menu uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
14: Chcete šetřit jen na ceně?
15: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.

0: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Se nerozbalíš?
4: No, zase schovám, to je škoda. K svému od tebe, když tak
3: ne. No to ani náhodou.

0: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
1: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
2: No to má to.
3: Ne, to má to. Merunka.
2: Merunka.
3: Merunka.
2: Merunka.
3: No, merunka.
2: Merunka.
0: Léto s Penny. Hezky česky.
4: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.

osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s Hit Paráda na Očko Star.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

ve světě autorit, kde vládne.

reflektorech lamp, být gestem hrdinou, roli jedinou, abych hrál. A v závěru hry zazmlčím jako mým.

0: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: I love you. Protože chutná celé rodině.
2: Protože jo nakopne každý den.
3: Protože s jo je život růžový.
1: Jo, umění dělat život ovocnější.
4: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Obesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
5: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent.

0: Kus více ze života. Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
2: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba notebooky Asus pro náročnou práci, hraní her i kreativní projekty. Teď za super ceny. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
4: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
5: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
8: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bagárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maško,
8: René Dan,
9: Monika Tymková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrada.
10: Jsme přátelé?

0: objektivní hra se slovem péro, že jo?
1: Návykový látky až po samotným přelnu.
2: Správně, jsi šikulka.
3: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
4: Pojďte se podívat.
5: Nech do ní svoji navíječku.
6: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: se uvidíme třeba zítra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
1: Alza dny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba zmrzlinovač Ronson se 6 programy pro zmrzlinu, ledovou tříšť i koktejly. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
3: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
4: Oral-B!
5: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Dopřejte dětem zábavnější čištění zoubků a pomozte jim budovat správné návyky každý den. Dětské kartáčky Oral-B teď najdete na alza.cz se slevou až 35%.
6: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
7: JISK nabízí vše proto, abyste se vyspali do růžova.

0: Například anatomický polštář za pouhých 425 korun, sleva 65%. Nebo letní přikrývka za pouhých 800 korun, sleva 65%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: I love you.
2: Protože chutná celé rodině.
3: Protože jo nakopne každý den.
4: Protože s jo je život růžový.
2: Jo, umění dělat život ovocnější.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
9: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
10: Ahoj.
11: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
12: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
13: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
14: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
15: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
16: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
15: Objev třeba plenky a plenkové kalhotky Pampers se slevou až 12%. Allegro.
17: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.

0: Moře radosti v plné výbavě. Nový Fortink T5 již od 549 900 korun.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
4: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maškova,
5: René Dan,
6: Monika Timková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrano.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
9: Nálikový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Dej do ní svoji nabíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
15: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů cena 24,95 za kus a jeho české máslo v Billa klubu za 34,90. Billa.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba 120 kapsiček Felix se slevou 21% jen za 899 korun. Allegro.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
8: Mami, já se chci čůrat.
9: No já už mám hlad, už tam bude.
10: Toho šetni se.
9: Mami,
11: to chce kuře.
12: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
13: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
14: No.
15: Já jsem si přišla rád s kamením.
16: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
14: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
17: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
18: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
19: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
20: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Hawaii Zinger nebo Hawaii Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
21: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
22: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
23: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
24: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
25: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
26: Vydejte se slevomatem do Polska. Užijte si wellness v polských horách. Poznejte restaurace v Krakově. Nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Právě teď navíc s extra slevami na pobyty po celém Polsku. Rezervujte si dovolenou na Slevomatu. Slevomat, to musíte zažít.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
4: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrana.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
9: Nálikový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: A dej do ní svoji navíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
15: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba spotřebiče LG, jako lednici s mrazákem, nebo parní pračku s chytrou volbou programů. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
3: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
4: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
5: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
6: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. A navíc za cenu, která vás pálit nebude. Prvotřídní Wagyu nebo Angus burgery. K tomu lahodně krémové guacamole a další neodolatelné tapas. Nebo stejky. Libové, mramorované a vždy světové. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Chcete šetřit jen na ceně?
4: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
5: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
6: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
5: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: Dozy v penny? Cože i nože? To vše nyní se slevou až 63%. Penny.
11: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při

0: Koupit dvoukusů cena 24,95 za kus a jeho české máslo v Billa klubu za 34,90. Billa.
1: Dzień dobry, František Pisalovský z Gazeta Polska. Vy český chatas?

0: Karlova koruna je celá česká. Penny. Léto s Penny, hezky česky.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrano.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji navíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
11: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
12: One for the money, two for the show.

0: Vlasy máme každý jiné. Husté. Bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
1: Hi. Mirai. Benny Cristo. Chicken. Filetsky. Hi. What up? Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty. Aj, párkrát jsme se probudili spolu, neřešili nic, jen kdy musíme dolů. Já jsem dělal zkušenosti, ty jsi mi dala školu.

jsem, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba. Ukaž mi ten úsměv, baby, no tak myslím na to, kam se poletí.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Mami, já se chci čůrat.
4: No já už mám hlavě, už tam bude.
5: Toho šutni se.
4: Mami,
6: to chce kuře.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
8: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
12: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
13: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
14: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: od 40 korun. Získejte více s Pepco.
1: Dotart pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Pořiďte si v akci třeba sendvičovač ETA, který využijete i jako vaflovač nebo grill.
2: To je mazec.
1: Dotart, opravdový elektrospecialista.
3: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
4: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
3: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
4: Jo, grill.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
6: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Hawaii Zinger nebo Hawaii Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
4: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
5: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
6: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
7: A jinde?
6: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
8: Já jsem také živý.
9: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
10: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
11: Užijte si město s nadhledem v novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed. Nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Přivítejte Adama Mišíka,
14: Moniku Bagárovou,
13: Jakuba,
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Mikýř,
13: Tereza,
14: Maškova,
13: René Dan,
14: Monika Tymková,
13: Petr,
14: Švancara,
13: Martin,
14: Hrada.
13: Jsme přátelé?
15: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
16: Návykový látky až po samotným přilnu.
17: Správně, jsi šikulka.
18: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
19: Pojďte se podívat.
4: Dej do ní svoji navíječku.
2: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
17: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
5: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
6: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres. Klidný.

0: Spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.

0: this whole city up. JJK.
1: We gon' fuck this whole city up.

0: pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Mami, já se chci čůrat.
2: No já už mám hlad, už tam bude.
3: Toho šutni se.
2: Mami.
4: To chce kuře.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's. Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Hawaii Zinger nebo Hawaii Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC. Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
8: Já jsem si přišla rád s kamením.
9: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
7: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
10: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
11: Je to napínavé!
12: To dáš!
10: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno.
13: Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne. Jestli

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
2: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
3: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
4: A jinde?
3: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
5: Já jsem také živý.
6: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
7: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
8: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
7: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
8: Jo, grill.
9: Home Credit. Pro lepší příběhy.
0: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
10: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
11: Purina One. Vaše kočka je mistr.

0: rovnováhy. Ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Maxi výprodej. Dokonalý obrazový zážitek vám dopřeje televize TCL za super cenu.
4: To je mazec.
3: Datart.
5: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: 16 Uhr.
1: Ja, wir haben schon bereit, ist dann bitte.
2: Doch, auf Spotify.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
4: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
3: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco. Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna. Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
1: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
2: Víc pro školu. Skik pro začátek školy. A pro zvláštní momenty. Mikiny a tepláky pro celou rodinu od 99 korun za kus. Víc najdete v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte šunku nejvyšší jakosti za 47,90. Vepřové maso ve sklenici různé druhy za 59,90. A Radegast ryze hořkou 12 v multipeku za 174,90. Lidl. To se vyplatí.
4: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
5: A jinde?
4: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
6: Já jsem také živý.
7: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
10: Maxi výprodej. Dokonalý obrazový zážitek vám dopřeje televize TCL za super cenu.
11: To je mazec.
10: Datart.
12: Přivítejte Adama Mišíka,
13: Moniku Bakárovou,
12: Jakuba,
13: Rybo,
12: Tomáše Zástěru,
13: Mikýř,
12: Tereza,
13: Maško,
12: René Dan,
13: Monika Timková,
12: Petr,
13: Švancara,
12: Martin,
13: Hrano.
14: Jsme přátelé?
15: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
16: Nájkový látky až po samotným přelnu.
17: Správně, jsi šikulka.
18: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
19: Pojďte se podívat.
20: Dej do ní svoji navíječku.
21: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
22: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

night to everyone.

0: svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů cena 24,95 za kus a jeho české máslo v Bila klubu za 34,90. Bila.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká. Více důvodů k nákupům. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
4: Šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
5: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
6: Pozor, už jde.
7: Rychle, mami.
8: Hotovo, pojďte.
4: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
9: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
4: Čas na rodinu. Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
10: Zvedni to a vytřič to.
11: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte nápojové kartony. A víte proč? Nápojové kartony tvoří z více než 75% kvalitní papír, ze kterého můžeme díky recyklaci vytvořit třeba sešity. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
13: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
12: Tadá!
13: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
14: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
15: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
16: A zachutná to.
15: Fermato, chutná to.
17: Dotart pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Pořiďte si v akci třeba sendvičovač ETA, který využijete i jako vaflovač nebo grill.
18: To je mazec.
17: Dotart, opravdový elektrospecialista.
19: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí jen nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátelé novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
20: Vydejte se slevomatem do Polska. Užijte si wellness v polských horách. Poznejte restaurace v Krakově. Nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Právě teď navíc s extra slevami na pobyty po celém Polsku. Rezervujte si dovolenou na Slevomatu. Slevomat, to musíte zažít.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Mami, jestli chce čůra.
4: No já už mám hlady, už tam bude.
5: Toho šutni se.
4: Mami,
6: to chce kuře.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu.

0: Fiber.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
2: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
3: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
4: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Hawaii Zinger nebo Hawaii Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.

0: svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů cena 24,95 za kus a jeho české máslo v Billa klubu za 34,90. Billa.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.

0: šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc Bueno.
1: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
3: Objev třeba stavebnici Lego K-pop Demon Hunters se slevou 21% jen za 1699 korun. Allegro.
0: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
4: Zvedni to a vytřič to.
5: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte kovy. A víte proč? Použití vytříděného hliníku při výrobě nových produktů ušetří až 95% energie. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Pozor, už jde.
7: Rychle, mami.
8: Hotovo, pojďte.
0: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
9: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
12: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
11: Tadá!
12: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
13: Toto je Fermáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto.
14: A zachutná to.
13: Fermáto. Chutná to.
15: A můžete ji vyzkoušet.
16: Ale my máme vypráno.
17: Co tady děláte?
16: Testujem.
18: To je dopravát.
19: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
20: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte.

0: vždy s tebou.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
3: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Mami, jestli chce čůra.
0: No já už mám hlad, už tam bude.
4: Toho šutni se.
0: Mami,
5: to chce kuře.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: Vydejte se slevomatem do Polska. Užijte si wellness v polských horách. Poznejte restaurace v Krakově. Nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Právě teď navíc s extra slevami na pobyty po celém Polsku. Rezervujte si dovolenou na Slevomatu. Slevomat, to musíte zažít.
11: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Hawaii Zinger nebo Hawaii Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.

What?

0: pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba plenky a plenkové kalhotky Pampers se slevou až 12%. Allegro.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Hawaii Zinger nebo Hawaii Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
6: Mami, já se chci čůrat.
7: No já už mám hlad, už tam bude.
8: Toho šutni se.
6: Mami,
9: to chce kuře.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
11: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: jasně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
9: A můžete ji vyzkoušet.
10: Ale my máme vypráno.
11: Co tady děláte?
9: Testujem.
10: To je dopravář.
12: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
13: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
14: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto. Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu. Yes.

0: Stánka.
1: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Vydejte se slevomatem do Polska. Užijte si wellness v polských horách. Poznejte restaurace v Krakově. Nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Právě teď navíc s extra slevami na pobyty po celém Polsku. Rezervujte si dovolenou na slevomatu. Slevomat. To musíte zažít.

0: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres. Psst.
1: Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte. Kdostání v lékárnách.
2: Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.

Můžeme ještě jeden refrén spolu? Kdybych já měl bych jednu malou, jaký je můj, a vzal bych ho

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
2: A zachutná to.
1: Fermato, chutná to.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů cena 24,95 za kus a jeho české máslo v Bila klubu za 34,90. Bila.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
6: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
7: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
8: Objev třeba 120 kapsiček Felix se slevou 21% jen za 899 korun. Allegro.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
13: V datártu objednám a za půl hoďky vzarma vyzvednu.
14: Přijďte zas!
13: To byl Richard!
15: Užijte si svůj únik do absolutního ticha s novými sluchátky JBL. Datart.
16: Mami, jestli chce čůrat.
17: No já už mám hlavní z tam bude.
18: Toho šutni se.
19: Mami, to chce kuře.
20: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
21: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
22: No.
23: Já jsem si přišla rád s kamením.
1: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
22: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
1: Na klik.cz vám totiž do minuty srovná

0: nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
1: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
2: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Hawaii Zinger nebo Hawaii Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
3: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
4: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
2: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
3: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.

0: Banka.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
2: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte. Kdostání v lékárnách.
3: Vlasy máme každý jiné. Husté. Bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.

0: JJK.
1: We gon' fuck this whole city up.

No matter what, no matter what, you got

0: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba notebooky Asus pro náročnou práci, hraní her i kreativní projekty. Teď za super ceny. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
0: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů cena 24,95 za kus a jeho české máslo v Bila klubu za 34,90. Bila.
3: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
4: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
5: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
6: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
7: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
8: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká. Více důvodů k nákupům. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
9: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
10: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Už jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám. Mbank.
10: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
13: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
14: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení.
13: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
15: Jisk nabízí vše pro to, abyste se budili svěží a odpočatí. Například pěnová madrace za pouhých 6 000 korun, sleva 65%. Nebo příjemné bavlněné povlečení za pouhých 325 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým JARem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný JAR má 2x silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
17: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.

0: Už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Since your heart is beating,
4: víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
5: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
0: Ahoj.
6: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
1: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

eskort. Londýn, Miláno, Madrid, vila, moře a bílej písek. Mám to taky rád, ale ne vedle těch, který myslej v číslech. Až uvidím čistou duši, mě nezajímá, co ty věci stály. Sednem třeba do Lamborghini na Santorini, mám větší plán.

0: volá vaše nádobí o pomoc.
1: So what?
0: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
2: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
3: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
4: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
5: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
6: Brev zná jednodušší způsob.
0: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čisticí účinek.
6: Non-stop čistý.
5: A svěží.
0: Nový Brev Color Auto Active.
7: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou

0: DM samozřejmostí. DM vždy výhodně. Pocení? Ani náhodou. Nivea Derma Control Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Derma Control Clinical. Nivea pro pleť.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
0: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba... Zmrzlinovač Ronson se 6 programy pro zmrzlinu, ledovou tříšť i koktejly. Ušetří se slevovými kódy na alza.cz.
3: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
4: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
5: Udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaných vlasů. Palette Deluxe. Radost z barev.
6: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
7: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
8: Nový život pro vaši pračku, váš Calgon.
9: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: Velké vítězství může začít malým gestem.
12: Už jsem myslela, že někoho máš?
13: Mám. Mbank.
11: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
14: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
15: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
16: Objev třeba stavebnici Lego K-pop Demon Hunters se slevou 21% jen za 1699 korun. Allegro.
17: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
18: Liboté, proč jsou na matech citrony?
17: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.
19: Dotár pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Pořiďte si v akci třeba sendvičovač ETA, který využijete i jako vaflovač nebo grill.
5: To je mazec.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Křupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.

vezmu tě, kam budeš štít, tam, kde budou všechny rána slunečný, kde cokoliv chceš, to můžeš mít, a všechny krizi věci jsou tam skutečný, v puse brčko, v ruce sluneční.

0: Alzadny jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba spotřebiče LG, jako lednici s mrazákem, nebo parní pračku s chytrou volbou programů. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
2: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká. Více důvodů k nákupu. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
3: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
4: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
6: Co tady děláte?
5: Testujem. To je dopravát.
7: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
8: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte šunku nejvyšší jakosti za 47,90. Vepřové maso ve sklenici různé druhy za 59,90. A Radegast ryze hořkou 12 v multipeku za 174,90. Lidl. To se vyplatí.
9: Závodníci na start. 3, 2, 1, start.
10: Je to napínavé.
11: To dáš.
9: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno.
12: Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
13: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
14: Naši beskyčtí lékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
15: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.

0: Já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
1: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů cena 24,95 za kus a jeho české máslo v Billa klubu za 34,90. Billa.
3: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
4: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.

0: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
1: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou pan a paní Šmídovi.

0: jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
1: Alzadny jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba notebooky Asus pro náročnou práci, hraní her i kreativní projekty. Teď za super ceny ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
3: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
4: Je to napínavé!
5: To dáš!
3: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno.
6: Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
7: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
8: V datártu objednám.
9: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
10: Přijďte za.
8: To byl Richard.
11: Užijte si svůj únik do absolutního ticha s novými sluchátky JBL. Datard.
12: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák.

0: kde je fakt.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
3: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfekt.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
9: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
10: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Obezku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
11: Pocení? Ani náhodou. Nivea Derma Control Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Derma Control Clinical. Nivea pro pleť.
12: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
13: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
14: Přivítejte Adama Mišíka,
15: Moniku Bagárovou,
14: Jakuba,
15: Rybo,
14: Tomáše Zástěru,
15: Mikýř,
14: Tereza,
15: Maško,
14: René Dan,
15: Monika Tymková,
14: Petr,
15: Švancara,
14: Martin,
15: Hrano.
16: Jsme přátelé?
17: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
18: Nálikový látky až po samotným přelnu.
19: Správně, jsi šikulka.
4: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
2: Dej do ní svoji navíječku.
7: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
0: Konopný šampon.

0: Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
1: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
2: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
3: Alza dny jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba zmrzlinovač Ronson se 6 programy pro zmrzlinu, ledovou tříšť i koktejly. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
5: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
6: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
7: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
8: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
9: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
10: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
9: Objev třeba plenky a plenkové kalhotky Pampers se slevou až 12%. Allegro.
11: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zakapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
12: Velké vítězství může začít malým gestem.
13: Už jsem myslela, že někoho máš?
14: Mám. Mbank.
12: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
15: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Dopřejte dětem zábavnější čištění zoubků a pomozte jim budovat správné návyky každý den. Dětské kartáčky Oral-B teď najdete na alza.cz se slevou až 35%.
16: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
17: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
18: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
17: Vysněná barva s péčí, kterou si zaslouží.

0: použijte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
1: Jesk nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Například anatomický polštář za pouhých 425 korun, sleva 65%. Nebo letní přikrývka za pouhých 800 korun, sleva 65%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
4: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
5: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
6: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
7: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
8: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
9: Přivítejte Adama Mišíka,
10: Moniku Bagárovou,
9: Jakuba,
10: Rybo,
9: Tomáše Zástěru,
10: Niký,
9: Tereza,
10: Maškova,
9: René Dan,
10: Monika Tymková,
9: Petr,
10: Švancara,
9: Martin,
10: Hrana.
11: Jsme přátelé?
12: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
13: Návykový látky až po samotným přelnu.
14: Správně, jsi šikulka.
15: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
16: Pojďte se podívat.
17: Mám bych do ní svoji nabíječku.
18: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
19: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
2: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte.

0: skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
2: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
0: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží.

0: Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
1: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
2: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
3: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prémiovou vlasovou kosmetiku Keytin jako masku na vlasy nebo suchý šampon až na 3 dny svěžesti, co do půlnoci objednáš. Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
6: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Dopřejte dětem zábavnější čištění zoubků a pomozte jim budovat správné návyky každý den. Dětské kartáčky Oral-B teď najdete na alza.cz se slevou až 35%.
7: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
8: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
7: Objev třeba 120 kapsiček Felix se slevou 21% jen za 899 korun. Allegro.
9: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
10: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova.
11: Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
12: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení.
13: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte.
14: Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
15: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
16: Velké vítězství může začít malým gestem.
17: Už jsem myslela, že někoho máš?
18: Mám. Mbank.
16: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
19: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
20: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má 2x silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
21: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
22: Pocení? Ani náhodou. Nivea Derma Control Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Derma Control Clinical. Nivea pro pleť.
0: přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza
1: Mašková,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr
1: Švancara,
0: Martin
1: Hrano.
0: Jsme přátelé?
2: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
23: Nálikový látky až po samotným přelnu.
24: Správně, jsi šikulka.
25: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
26: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

save no ghost. I ain't afraid of no ghost.

jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy.

0: Nikory.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je dopravář.
4: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
5: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba spotřebiče LG, jako lednici s mrazákem, nebo parní pračku s chytrou volbou programů. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
7: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
8: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
9: Je to napínavé!
10: To dáš!
8: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
11: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
12: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
13: Ty máš vždycky něco v rukávu.
14: Mám M-Bank.
12: M-Bank. Velká malá vítězství.
15: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
2: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
3: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
4: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
5: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
6: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili.

0: pro naši intimitu je tu Chili.
1: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
2: A jinde?
1: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
3: Já jsem také živý. Živ.
4: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
5: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bagárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maško,
6: René Dan,
7: Monika Timková,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrano.
8: Jsme přátelé?
9: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
10: Nálikový látky až po samotným přelnu.
11: Správně, stiši kulka.
12: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
13: Pojďte se podívat.
14: Tak dej do ní svoji nabíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
16: Koťák Live, nabušená talk show, už za chvíli na očku.

0: You dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No, I gotta go. I'm sorry. Thanks.
1: Wait, please? I love you.
2: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
3: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte. Kdo stání v lékárnách?
4: Vlasy máme každý jiné. Husté. Bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
5: Je to skoro 365 dní, co se na vašich obrazovkách poprvé objevila talk show Koťák Live. A to je důvod k velké radosti a taky k oslavě. Proto jsme si pronajali tuhletu krásnou spirálu v Praze, v Holešovicích, kde 19.9. oslavíme naše první narozeniny. Bez kamer, s fantastickými hosty a spoustou překvapení. Buďte u toho. Lístky na goout.net.

0: Česku, kde se snažíme o dokonalý závěr a nakonec stejně skončíme u tvrdý nekompromisní reality. Dobrý večer. Dnešní host vyměnil svět modelingu za výrazně autentičtější prostor. Kdysi vyhrála prestižní soutěž krásy, ale pak se rozhodla jít svojí vlastní cestou. Dneska inspiruje statisíce lidí na sociálních sítích svým pohledem na udržitelný život a taky na mateřství. Dokáže s humorem ukázat, že realita má k dokonalým fotkám z časopisů hodně, hodně daleko. Dámy a pánové, Jitka Ingelkot Nováčková.
1: Je to taky malý. My co? Máme dneska oba dva malý vršky.
0: Ale ty máš, no ale...
1: No mě to taky je malý.
0: No podívej, ale on ty trošku... Trošku těhotenství a tekrát.
1: Ale to...
0: Chceš nám něco oznámit, ne?
1: Ne, to je jenom...
0: Jaj!
1: Když to jakoby zmačkneš ze zhora, tak ono se to prostě vidíš.
0: Jo, a jasně, to je, když roluješ spacák, tak se to vždycky na konci...
1: Prostě někde je, se to něco stane.
0: No. Já bych to potřeba spíš... Takhle, jakoby...
1: Tak to dáme na ten druhý knoflík, co ty na to? Cože? My jsme to jakoby ze spoda takhle povytáhli.
0: Tyjo, ségra, no. A říká...
1: A jak se ti sedí?
0: A já... Posaď se u nás.
1: Tak.
0: Snad to nebude poslední díl, který sponzoruje Blažek, ale... Tak.
1: Ne, začneš běhat, ne?
0: No.
1: Ne?
0: No, já byl. Ne. Já byl někdo běhat? Víc jak jednou. Ty se zaspomínal, Lipe. A ty běháš?
1: Taky ne.
0: Taky ne.
1: Já mám ty korzety uplejší, prosím.
0: No, hele, já se jako snažím, ale ono se tam nic moc jako neděje u toho běhu. Je to takový prostě...
1: Nevím, co bys tam potřeboval?
0: Furt takový...
1: A zkusil zběhat rychlejc? Že by ti to třeba jako utíkalo, víš?
0: No a já u toho jsem na mobilu, jak mám utíkat rychlejc? Nebo je to takový, no ne, nesedíme to jo. Teda úplně. Musím najít něco jiného. Crossfit. Ne! Reformery. To je hit. Všimla jsi, víš, co to je, ten reformer?
1: No jasně.
0: Že?
1: No tak jasně.
0: Tak co to je ten reformer? Co to vlastně? To je prostě...
1: No tak je to jako stroj?
0: Je to jako postel na kolečkách?
1: No, postel to není. Je to stroj, který ti pomáhá se protahovat a cvičíš u toho svaly. Já jsem to zkusila dvakrát a tak mě bolely záda, že jsem 4 dny potom se jakoby dávala dohromady.
0: Takže reformery taky ne, jo.
1: Já bych
0: ale jako, když na tom vidím někoho, nějaký toho, tak vypadá to ladně. Takový jakože...
1: No ale to je Instagram, kamaráde.
0: Aha.
1: Takhle na Instagram nepůjde určitě video z reformerů jakoby reálných lidí.
0: Víte teda, co je reformer, jo? Dokážete si to představit? Bráško, ty vypadáš úplně naštvaný, co ti je? No, unavený. Bráchu, dal ses nějaký drink?
2: Jo, dal.
0: Dal ses? Dva?
2: No.
0: Jo, takhle. Já nebyl, že jsi nedal vědět. No, u těch reformerů, já chci říct, že já bych vlastně na ty reformery nemohl jít. Ne ani tak, protože bych to třeba nezvládl. Já rád objevu nové věci, ale já se hrozně bojím, že tam chodí hezcí lidé, že? Docela, to vypadá. Že to je takový jako atraktivní, ten reformer. A ta aktivita je atraktivní. No já se zkrátka bojím, že bych sem prdnul. A tak to se může stát, ne? Když se hodně snažíte, tak jak můžete mít všechny ty svaly jako...
1: Ty, ale víš, co je... To mě nikdy napadlo.
0: Napadlo tě to taky určitě. Neříkej, že ne.
1: Ono je tam ještě navíc úplně hrobový ticho, že jo? Takže ono by si to tak jako... Ty bys to... Jako akusticky bys to tam...
0: Ty tam bude třeba nějaký ty hezký ty holky, co mají ty Instagramy, že jo? A to tam jenom... Můžete namazat můj reformér? Proč jedinej můj reformér takhle divně vrže?
1: Proč mě tohle nikdy nenapadlo, veď?
0: No, je to, no tak, protože holky neprdějí, že jo? To je problém jenom nás chlapů, že jo? Samá duha. A kdyby, nedej bože, prděli, tak to voní. Nebo?
1: Musíme začít takhle?
0: Já nevím. Sám si teďka v duchu říkám, Jakube, proč?
1: Kde jsi?
0: Jitka je hodně témat, o kterých byste se mohli bavit. Ale já to zkusím zachránit, abyste řekli, jo, ten kotek je docela jako pohotovej. Já totiž vím, že ty to hrozně dobře myslíš s ekologií a vím, že hodně plynů, který ničej atmosféru,
1: produkuješ.
0: Produkujou prdy krav.
1: Ano.
0: A já na Reformeru. Je to pravda? Dokázali jsme se tímto oslým můstkem dostat?
1: Perfektní, Tomáši. Ano, je to tak.
0: Je to tak. Tak co s těma krávama? A to nechodí ani na Reformery, ty krávy.
1: Jo, chámo, kdybych viděla krávu na Reformeru, která by si tam ještě jako do toho... To bylo blbý, no.
0: To je, ale když to dám do chatu GPT, tak já vám to příště ukážu. Tak, já jsem tady na začátku řekl takový skrytý vtip. Všiml si někdo? Jasně. A já jsem totiž řekl o Jitce Nováčkové, že Jitka Nováčková je Jitka Ingelkot Nováčková. Což...
1: Můžu ti zastavit? Je to Ingelkot, dej si to ještě jednou.
0: Já jsem tady na začátku udělal vtip. Všiml si někdo? No, nevadí. Já jsem totiž řekl, že Jitka Ingelkot Nováčková, což byl opravdu velký, velký humor. No ale vy nevíte proč. Ingelkot totiž, pojďme se na to video asi raději podívat.
3: Já jsem se hledala to obočí a ten na mě večer koukala a říká, ty vypadáš jako ten Ingelkot.
4: Co to znamená Ingelkot?
0: Ale jak ona to ještě tak hezky jako zaintonovala?
1: To je ježek.
0: A takhle hlášku je pořád.
1: Takhle to byla vlastně hláška Tima, že jo? Ale to je můj partner. Ale ona je tam skvělý, jak mluvíme těma vícero jazykama. Takže ti dokáže jako přeložit i to, co říká ten otec a ty to
0: mluvíš. Kolik je?
1: 5.
0: To mi chceš říct, že je to takový jako malinkatej Google Translate.
1: Jo.
0: Že ty řekneš
1: jo.
0: Švédsky něco
1: já
0: a
1: řeknu,
0: ona ti jo. na to jako odpoví, co to je.
1: No. Tak protože tatínek na ní mluví švédsky, já na ní mluvím česky. Takže ona umí ty jazyky oba.
0: Jej 5.
1: No.
0: Ta by měla mít problém dojít si na záchod.
1: 5?
0: Ano. Já totiž...
1: A... Pojď.
0: Co zase bude? A něco přijde a nachytá, že jo? A nebo to máš vymyšlený dopředu. Mě by totiž zajímalo, jak vznikla scénka, na kterou se právě teď podíváme.
1: Ježíš Maria.
5: A co žít?
6: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
7: Závodníci na start. 3, 2, 1, start.
8: Je to napínavé.
9: To dáš.
7: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
10: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
11: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba notebooky Asus pro náročnou práci, hraní her i kreativní projekty. Teď za super ceny. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
12: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
13: A můžete ji vyzkoušet.
14: Ale my máme vypráno.
15: Co tady děláte?
13: Testujem.
14: To je dopravář.
4: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
8: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
13: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
14: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
15: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
16: Ty máš vždycky něco v rukávu.
17: Mám M-Bank.
15: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíně. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
4: Pocení? Ani náhodou. Nivea Derma Control Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Derma Control Clinical. Nivea pro pleť. Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
5: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
6: A jinde?
5: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
7: Já jsem také živý.
8: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
9: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
10: Ahoj.
11: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Já jsem vždycky chtěl být jako obdivovaný sexy moderátor a teď budu prostě prdící reformer. Kuba, co neuměl chodit na záchod v 5 letech, ale to nevadí. Takže ona už umí mluvit takhle.
1: No.
0: Normálně umí mluvit. A na ten záchod
1: teda pět taky. A umí i na záchod, umí i mluvit. A ne, je to super, jakože baví mě to hodně. A baví mě to, protože my máme vlastní jazyk, že jo, my jak motáme ty dva, respektive tři jazyky dohromady, protože já švédsky neumím, takže mluvím na týma anglicky. Tak mluvíme některýma, jako některý slovo použiješ vždycky v češtině a některý použiješ vždycky třeba ve švédštině. Tak třeba dlouho nevěděla, že fotbal je fotbal česky, protože já slovo fotbal jakoby doma vůbec nepoužívám.
0: Jak to, že ne?
1: Nevím, nějak to není v mým, jakoby...
0: Nechodíš hrát, no.
1: A uměla to jenom švédsky a zase třeba muchláček, tak tomu se říká prostě muchláček, to je takový spinkací ňuník, tak...
0: Muchláček.
1: Jsem se do toho zamotala. Hele, mě z toho asi vylezou ty...
0: Něco ti leze.
1: Já si myslím, že mi z toho lezou z vrchu.
0: Já totiž jsem chtěl říct, že
1: spodu,
0: malinko mě mrzí, že jsi nevzala ten outfit, co jsi měla v Mikulově.
1: Ale vlastně jsem docela blízko dneska.
0: A nemáme nějakou fotku z toho Mikulova?
1: Fotku nemáme z Mikulova, naštěstí.
0: Jirka má totiž takovou velice zábavnou historku, protože ona jak je tak jako zcestovala, má velký výtlak na sociálních sítích, tak se tak trošku předpokládá, že jí lidi znají. Takže takhle jednou vyrazila do Mikulova a...
1: A myslela jsem si o sobě hodně, jakoby. Já jsem jako... Krásný topík takovej, s průstřihama.
0: Topík přišla s průstřihama, jak si to mám představit?
1: Jakože prostě ta klátka byla...
0: Topík je takový to krátký tohle?
1: To je krátký a ještě bys to jako prostřihal, takže tam bylo...
0: Jsou v tom díry.
1: Jo, ale tak tohle to je zrovna přikrytý a okolo tam byly různý mezery. Co aby to bylo zajímavý.
0: Co je přikrytý? Jako nárazníky?
1: Přesně. Tak...
0: A tak Jitka chodí po Mikulově.
1: A já jsem tak šla a říkám si, už mám docela dost těch sledujících, ne? A docela dost lidí na mě koukalo. A já jsem věděla, že mám ten dobrý topík a ještě mám hodně těch sledujících a ještě... A fakt jsem si říkala, to je fakt jako neuvěřitelný, jak se mi teď daří. Že mě ty lidi fakt jako poznávají.
0: Můžu se s váma vyfotit?
1: Mně se ten topík posunul.
0: A jenom v těch dírách. Ježíš, to je skvělý. To je skvělý. A...
1: Takže zdravíme Mikulov.
0: Mně teda přijde úplně fascinující. Vím, že občas jsou takové ty skupiny lidí, kteří třeba mají rádi, nebo spíš třeba nemají rádi politiky, takže když se v jednu dobu fotili politická preference tady neřešíme, ale když se jednu dobu řešuje, jako by fotili třeba s Andym, jako s Andrejem Babišem, my se známe, jak mu říkám Andy, a tak se s ním jako takhle vyfotili, vzali ho kolem pasu a udělali. Jo, a pak se ho sdíleli jako na síti, že to mají to. To by bylo geniální, ne? A ty říká, já jsem tam v tom Mikulově rozdala třeba 300 fotek.
1: Ty kráso.
0: Dokáž si to představit?
1: Ty kráso.
0: Že by tě všichni měli prostě na zdi...
1: Kdyby někdo přišel přesně. Může se s váma vyfotit a já, tak samozřejmě.
0: Já jsem Jitku viděl jednu takhle nahoře bez, no to půlka Mikulova, no.
1: Jo.
0: Dobré. Já teda, ať to není tak jednoduchý ten humor, já chci říct, že Jitka Nováčková, přátelé, věřím, že takhle, jak na vás působí, tak ona takhle působí i na těch sociálních sítích a já chci říct, že kdybych mohl dávat tituly nejautentičtější člověk na sítích a v reálném životě, tak seš to ty. A teďka uděláme? Děkuju. Jsi skvělý. No, tak fakt si to myslím. Děláš to hrozně dobře a mě to baví a baví mě to dlouho. Takže to. Skoro. Ale co mě zaskočilo, já nechápu, proč se s Timem bavíte doma švédsky, když on je Fin.
1: Jo, no, to je trošku komplikované. Tim je Fin.
0: Jo. Super.
1: Ale mluví švédsky, protože je z 5% menšiny Finů, která mluví švédsky a mají švédský jako školy, televize a tak.
0: To znamená... Oni mají ve Finsku švédský školy i švédskou televizi?
1: Je to tak.
0: Pro těch 5%?
1: Je to tak. Ale jakoby nemají těch kanálů tolik. Pojďme si říct.
0: No, ale mají nějaký kanál vůbec?
1: Mají kanál.
0: Oni prostě ve Finsku mají kanál speciálně pro menšinu
1: švédsky mluvících Finů.
0: Švédu.
1: Ne Švédu, švédsky mluvících Finů.
0: A proč tady třeba my nemáme tu vietnamskou televizi? Tady taky bude nějaký procento určitě Vietnamců, který by ocenili vietnamskou televizi.
2: Kanály.
0: Co?
2: Kanály by ocenili. Tady mají kanály, tak by ocenili kanály.
0: Já jsem mluvám, to je třetí natáčecí den, já jenom... Co to řek? Že by ocenili kanály? Je tím jako něčím specifický, teda kromě toho, že to je...
1: Švédsky mluvící Finn?
0: Švédsky mluvící Finn?
1: Vůbec.
0: Ne, ne. Ale on mě přijde teda naprosto, naprosto taky jako rozkošnej.
1: Mm.
0: A přijde mi...
1: To je strašně dobrý. Ale je specifický, myslím si, že je to takovej ten dobrák. Já jsem taková ta autentická kámoška a on je takovej ten, taková ta jako ten diplomat, ta socha. Diplomat, tak bych mu říkala.
0: Je to diplomat.
1: Je to takový diplomat. Takže to
0: Švýcarsko. On je Finn mluvící švédsky, ale charakterově je to Švýcarsko.
1: Jo, jo, jo.
0: Chytrý
1: jo, kluk. Přesně tak.
0: Mně totiž přijde, nelíčíš ty na něj občas jakoby nějaký pasti, takový, jako, že ho tak jakoby nalákáš do nějakého jakoby videa. Buď to je to tak, že nováčková leží na gauči, teď ti to napadne, zapne mobil a řekne Time. A něco přijde a nachytáš, jo? A nebo to máš vymyšlený dopředu. Mě by totiž zajímalo, jak vznikla scénka, na kterou se právě teď podíváme.
1: Ježíš Maria.
3: Co žít?
0: Tak jak tohle to vzniklo? Tam nechybí tam kousek toho začátku?
1: No, nebo... tak ono vždycky... Jo, takhle.

0: začátek tam vždycky chybí, já vím, na co narážíš, ale většinou to začne tak, že on mě teďko třeba jsme měli, tak stál v parku a říká, a já nevím, proč to vlastně říkal. Prostě říká, nebo mě to říkal, komu to říkal? Asi mě řekl, že vypadám jako, říká, vypadáš jako tučiňák.
1: Tučiňák.
0: Ne, nejdřív řekl tuňák, vypadáš jako tuňák. A já říkám, počkej. A já, on už se začne smát, protože víš, já vytahuju telefon. Vypadáš jako tuňák, moment. A pak začne a víš, a zkouší prostě ty různé další verze, tuňák a takovéhle věci. A já to mám potom natočený a mám z toho content. Ale jako není to tak, že bych mu dávala, jako zapínala jsem mu, jak to říct, no. Jako, že bych mu řekla, teď, pojď mi tam dát jako úplnou blbost. To ne.
1: No dobře, ale tučňák, to je asi tučňák teda?
0: Měl to být tučňák.
1: Jo, ne, že jsi jako tučná, nevypadáš.
0: Ty, já vůbec nevím, proč to říkal. Já jsem se nestihla urazit ani, já jsem začala vyndávat telefon, že to je zajímavý, a on mi řekl, že jsem tuňáka, tučiňáka, vůbec nevím vlastně, jestli to chtěl říct. Možná chtěl říct úplně něco jiného. Víš, jako, že třeba tam...
1: Počkej, a to je hrozně na tom vztahu vlastně komplikovaný, že vy, jak je to celý v té rovině toho humoru, tak co když ti chtěl konečně upřímně něco naznačit? Jako, a ty jenom, jsem... jo, jasně, tuňák, to jsem celá já.
0: A já, počkej.
1: Já si to natočím.
0: No. Jako, co by mi chtěl naznačit tuňákem?
1: No, zároveň se mně moc líbí, ty jsi hrozně super, ty jsi získala cenu Josefa Vavrouška.
0: No.
1: Ne, máme tady, my jsme teda dneska zásobili.
0: Máme tady nějak strašně moc videí.
1: Hrozně moc videí, no. My jsme, jako když...
0: Tak, když tak to střihneme.
1: Ale ne, tohle to chceme ukázat, aby jsme taky předali lidem nějakou hodnotu.

0: Tady vypadáš jak... Jak...
1: Vůbec nevím.
0: Marshmallow. Takový ten bombónek, takový ten, co si ho dáš pak na klacek a opečeš ho na ohni.
1: Byl to kompliment?
0: Jo.
1: Děkuju.
0: Moc hezký šaty. Jitko, a tak co jsme teda viděli tady na tom záběru? Ty jsi dostala nějakou cenu, která se evidentně předávala v nějaké historické budově, takže to asi má nějakou,
1: mělo nějakou váhu.
0: Má nějakou váhu, ano. Tak a za co to bylo?
1: No je to environmentální cena Josefa Vavorouška a je to takový, je to něco, já jsem tu akci moderovala rok předtím, je to vlastně strašně hluboký ocenění, protože tuhle tu cenu dostávají opravdu jako biologové, ekologové, přesně environmentalisti a takové věci.
0: Jsou
1: to učitelé. A to já nejsem. A vlastně já jsem tu akci moderovala a bylo to pro mě ohromná čest, že můžu v Senátu tu akci moderovat. A úplně vlastně se mi celý ten projekt jako strašně líbil a říkala jsem si, že bych je chtěla podpořit, takže jsme se domluvili, že třeba na svých sítích budu jako sdílet, to já jsem nervózní.
0: Ne,
1: můžu...
0: buď ze mě nervózní, a to se stává lidem, když tady sedí se mnou.
1: No, takže jsem je chtěla podpořit a říkala jsem, no jasně, tak až budou nominace, tak já to řeknu na svých sítích ten příští rok a říkám, hele, jsou tady nominace, protože prostě to jsou opravdu jako lidi, kteří jsou hluboko v tématu udržitelnosti. Ta cena je fakt jako vážená. A mě tam někdo nominoval. A já jsem si říkala, přišel mi ten e-mail, říkám, tak dobrý.
0: A řekla jsi o nějaký hlasy, nebo to hlasuje odborná porota?
1: Ne, ani mě to ani nenapadlo, protože já jsem neměla vůbec pocit, že by tam, proč by tam byl jako influencer vlastně, viď, mezi těma lidmi. No a dopadlo to tak, že mě nakonec vybrala i odborná porota a mě to úplně zaskočilo a překvapilo, protože se na tom docela shodli a přišlo mi hezký, že to ocenili, ačkoliv já jsem jenom takový to médium, že jo, je vědec, pak jsem já, která to řeknu vám třeba a pak je to hezký.
0: Dobře
1: to
0: říct.
1: Hezký.
0: Ty to umíš dobře říct.
1: Já si myslím, že to řeknu jako laicky a mám z toho strašnou radost. Jakože fakt mě to, jako, myslím si, že nic víc.
0: Já teda už... tak, kdo tady třídí odpad? Přesně tři lidi. Kdo teda třídí odpad?
2: Já.
0: Tak mě schválně řekněte, do kterého konťáku patří plechovky? No to, výborně, Bráško, výborně, tleskáme.
3: Kdo třídí bioodpad?
0: Jako na záchodě?
1: Jakože bys to...
3: Tak tohle byl papír a tohle,
0: tohle
3: byl reformér.
0: Kdo víc? no jasně, tak jo, je to pravda. Musí to být teda na té popelnici, musí být napsáno, že se můžete teda hodit i plechovku. My totiž u nás ve vnitro bloku máme to samé, co máš ty, Bráško, protože jsme v té vyspělé části světa, tak my tam máme, že ty plasty můžeš tam hodit i kov. Ty určitě jsi ten člověk, který, když mu přijde dopis, který má to plastový okýnko.
1: To se smí házet do papíru.
0: To se smí, tak já to vytrhávám do p***a. Vím, že nic nevím, že? Děkujeme, že jste byli součástí Koťák Live, zase brzy na viděnou. Ahoj!

0: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
1: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
2: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte.
3: Kdo stává?

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba zmrzlinovač Ronson se 6 programy pro zmrzlinu, ledovou tříšť i koktejly. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Since your heart is beating, víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
2: Dozy a nože nyní v Penny.

0: A navíc v akci. Káva Chibo Gold Selection instantní za 124,90. Penny.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
2: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů cena 24,95 za kus a jeho české máslo v Billa klubu za 34,90. Billa.
4: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
5: I love you.
6: Protože chutná celé rodině.
7: Protože jo nakopne každý den.
8: Protože s jo je život růžový.
9: Jo, umění dělat život ovocnější.
10: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
11: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
12: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
13: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
14: Velké vítězství může začít malým gestem.
15: Už jsem myslela, že někoho máš?
16: Mám. Mbank.
14: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
17: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká. Více důvodů k nákupům. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
18: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
19: Tady jsme!
2: Oh! Trosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
13: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení.
3: Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: ústní sprej proti chrápání. Pro klidný a ničím nerušený spánek. Psst, forte, kdo stání v lékárnách?
1: Vlasy máme každý jiné. Husté, bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.

měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: Víc pro školu. Skik pro začátek školy. A pro zvláštní momenty. Mikiny a tepláky pro celou rodinu od 99 korun za kus. Víc najdete v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba spotřebiče LG, jako lednici s mrazákem, nebo parní pračku s chytrou volbou programů. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Maxi výprodej. Dokonalý obrazový zážitek vám dopřeje televize TCL za super cenu.
9: To je mazec.
8: Datart.
10: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
11: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
12: No.
13: Já jsem si přičel rád s kamením.
14: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
12: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
15: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
3: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina

0: Na Slim. Dvojí efekt proštíhlou linii.
1: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
1: Objev třeba stavebnici Lego K-pop Demon Hunters se slevou 21% jen za 1699 korun. Allegro.
3: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
8: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
9: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
10: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigarety již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
1: V datártu objednám.
2: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
1: To byl Richard!
4: Užijte si svůj únik do absolutního ticha s novými sluchátky JBL. Datart.
5: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba. Notebooky Asus pro náročnou práci, hraní her i kreativní projekty. Teď za super ceny. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
7: Sudokrém multi.

0: Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Gran Cucino.
3: Já si dám misku Gran Caše. A já jako vždy.
1: Horké Granko.
4: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
6: V pořádku, můžete jet.
5: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
7: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
8: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
10: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
11: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
12: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
13: Ty máš vždycky něco v rukávu.
14: Mám M-Bank.
12: M-Bank. Velká malá vítězství.
15: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
16: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
0: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
3: A jinde?
2: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
4: Já jsem také živý.
5: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
6: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak. Ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
7: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.

0: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: Nurofen ví, jak vám nečeká.

0: Zvedená bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Křupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
2: Udělejte si radost s prémiovým Xiaomi 17T Pro s pětinásobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
1: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
3: Vydejte se slevomatem do Polska. Užijte si wellness v polských horách. Poznejte restaurace v Krakově. Nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Právě teď navíc s extra slevami na pobyty po celém Polsku. Rezervujte si dovolenou na Slevomatu. Slevomat, to musíte zažít.
4: Pozor, už jde.
5: Rychle, mami.
6: Hotovo, pojďte.
1: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
7: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
12: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
11: Tada!
12: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
13: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
14: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
15: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
16: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
17: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
18: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
19: Datár pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Pořiďte si v akci třeba sendvičovač ETA, který využijete i jako vaflovač nebo grill.
9: To je mazec.
19: Datár, opravdový elektrospecialista.
7: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
4: A zachutná to.
7: Fermato, chutná to.
6: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí je nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
2: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
11: zvedni to a vytřič to.
5: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte nápojové kartony. A víte proč? Nápojové kartony tvoří z více než 75% kvalitní papír, ze kterého můžeme díky recyklaci vytvořit třeba sešity. Má to smysl. Třiďte odpad.
20: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Volá vaše nádobí o pomoc?
2: So what?
1: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
3: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
4: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
5: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
6: Brev zná jednodušší způsob.
1: Nová samočisticí technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čisticí účinek.
6: Non-stop čistý.
5: A svěží.
1: Nový Brev Color Autoactive.
7: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
8: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
9: Objev třeba stavebnici Lego K-pop Demon Hunters se slevou 21% jen za 1699 korun. Allegro.
10: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
11: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
12: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
13: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
14: Šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
15: Velké vítězství může začít malým gestem.

0: jsem myslela, že někoho máš.
1: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
5: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
6: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
7: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
8: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
9: Liboté, proč jsou na matech citrony?
8: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
10: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
11: A můžete ji vyzkoušet.
12: Ale my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
11: Testujem.
12: To je dopravář.
13: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
14: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe. Radost z barev.
15: Udělejte si radost s prémiovým Xiaomi 17T Pro s 5násobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
16: Zvedni to a vytřič to.
17: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte kovy. A víte proč? Použití vytříděného hliníku při výrobě nových produktů ušetří až 95% energie. Má to smysl. Třiďte odpad.

80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

půjdu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času, abych se probudil a uviděl tvou krásu. Teď chci být chvíli sám, chci vidět kousek světa a slib ti klidně dám. Tak musím odjet pryč.

na obrat, jsem obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám. Tak musím odjet pryč,

0: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg a kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
3: To je moc jídla jen pro ně dva.
4: Tak je to pro nás?
3: Přibyš, dnes budem hodovat.
1: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Univerzální drtič za 249,90. Elektrický mlýnek na sůl nebo pepř za 99,90. A horkovzdušná fritéza za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: V datártu objednám. A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
6: Přijďte za.
7: Užijte si svůj únik do absolutního ticha s novými sluchátky JBL. Datart.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
9: V pořádku, můžete jet.
8: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
10: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
11: Závodníci na start. 3, 2, 1, start.
12: Je to napínavé.
13: To dáš.
11: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
14: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba zmrzlinovač Ronson se 6 programy pro zmrzlinu, ledovou tříšť i koktejly. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
15: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
16: Ty máš vždycky něco v rukávu.
17: Mám M-Bank.
15: M-Bank. Velká malá vítězství.
18: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
19: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
20: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
21: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
4: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
1: V datártu objednám.
2: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
3: Přijďte zás!
1: To byl Richard!
4: Užijte si svůj únik do absolutního ticha s novými sluchátky JBL. Datart.
5: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
7: V pořádku, můžete jet.
6: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
8: Alzadny jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba spotřebiče LG, jako lednici s mrazákem, nebo parní pračku s chytrou volbou programů. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
9: Co to bude, mladá dáma?
10: Gran Cucino.
11: Já si dám misku. Gran kaše? A já jako vždy?
9: Horké granko.
12: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
13: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda. Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
3: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Obesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
6: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
7: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
8: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
9: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
10: A jinde?
9: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
11: Já jsem také živý.
12: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.

0: chce čůrat.
1: No já už vám byla, ať už tam bude.
2: Toho šetnice.
3: To chce kuře.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
5: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
4: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero v multipeku za 99,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Namražený. Jägermeister.

0: Mr. Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
1: Dotár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Pořiďte si v akci třeba sendvičovač ETA, který využijete i jako vaflovač nebo grill.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
4: No.
5: Já jsem si přišla rád s kamením.
2: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
4: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
0: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
7: To je moc jídla jen pro ně dva.
8: Tak je to pro nás?
7: Připiš, dnes budem hodovat.
9: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Univerzální drtič za 249,90. Elektrický mlýnek na sůl nebo pepř za 99,90. A horkovzdušná fritéza za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.
10: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva pro lepší pocit.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
13: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba notebooky Asus pro náročnou práci, hraní her i kreativní projekty teď za super ceny. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
14: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
15: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
16: V pořádku, můžete jet.
15: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
17: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba zmrzlinovač Ronson se 6 programy pro zmrzlinu, ledovou tříšť i koktejly. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
2: Dozy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Pepsi 4-pack za 99,60. Penny.
3: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
4: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
5: I love you.
6: Protože chutná celé rodině.
7: Protože jo nakopne každý den.
8: Protože s jo je život růžový.
9: Jo, umění dělat život ovocnější.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů cena 24,95 za kus a jeho české máslo v Bila klubu za 34,90. Bila.
11: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
12: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
13: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
14: Je vylíč, rádio.
15: Mazákovi se splatil koš merunkama.
14: Herke, o máma.
16: Grácia, informácio.
17: Léto s Penny, hezky česky.
18: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
19: Tady jsme!
20: Oh. Trosečník, který není spocený.
21: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
22: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
23: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
24: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
25: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.

I přesto všechno doufám, že můžu žít časem minulým. V tichu, které sílí, vracím se do chvílí, které snad mě vzpomíná.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném. Po něčem neočekávaném. Nebo po něčem nesmírném.
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.